0: se da mičino popečiće, to struji moj z budovského studia, do serbskeje Vúžice a tiež aj zvonkanie strujme všetky sluchajú serbského rozvosa, kýž nás přes livestream přijímuja. Džencerano, redaktorka je Blanka Funcina, z přeladku do džencnišeho vúsovania dobranie.
1: Aj tiež vodme dobranie. Kak přichodže s veľkom vopkažeč, vodem sú čerovečo kočenie v tamnišim krabatúm lokom sveče živie diskutovali, Tole sobu doživiva je Katka Pöpelec, je rozpravu svojšime dženca Behu Ranja. Nimo toho zmijeme zase nešto z našo tydženského seriala Veda, vedomošť a vunamakanky a poľadame žno skrutka na jucyše vulatko a skončne podame so v džetšacem postrole na tvarnišče a to so vie zromadne zmiešavu bagarom a nakvadnem autom.
0: Vosom inčino popiečich, tu struvi srbski program.

Když hudba zahraje to, čím lepšo se stává. Například s Kristofom Mikláškom Jensaranom. Abo tyž s Anu Bikinec a Oliverom Tomasom. Manželský maj.

0: Ha ja niemals lietscher ja tisch, sasa niemals. Sie menschine, boh, bedel, kna, schist, ja. Da kmerimessa, jutze na prinju, sobotu geht bu September, hijo czas, samiesaczne wulatko, to je tunkrutsch, wosebite wusewanie, jubilejne potakim. W September 2021, przed 25 letami, by honio serbski telewizyjny magazin prinikrutsch widzic. W jutzischim jubilejnym wusewaniu pak bunże, tež vo ďalší jubilej Juri Koch svičí s rič mesaca svoje dživé džesačine. Milan Grojlich má netko hižo nekotre vuchesky.
1: Hač si jeho knihu za dorosčených a džetší abo zdživá jako serbský rozvozhodník, publikum znaje Juria Kocha jako vúbirného v obkečbu varia. A jako šibovca, napríklad v satirickým kučiku denio serbského magazína Vúžica.
2: Prima, prima. A to je ten telefon. Žeš ten ministerpresident přeci volá. Haló?
1: Rozsúdžat se za jeho púč bie zo zčele mačieho po džičatstve v Hokách 1947 na serbský gymnázii do Varnočíc. Pozdíšo vopytá Juri Koch serbskú rozšerenú vyššiu šulu v Kočebuzu a studuje lípskú žurnalistiku. Potom započne podľa serbského rozvosa. Jako obľubovaného reportera je jeho tež Werner Mieškank seznal.
3: Nikak smo jo so zetkavoj a do rozmovo prišvoj a on se praša, že hač nebych ja mio zajem za rozvozu dživo, tak iš ja čak vodam a hona sapsa, za šule dlena sapsa se navukno, a teda je išče kujde redaktor dobijal v obje sapske reči, v obknežič, so bo on nedželu mu vusevanja činčne, meča moderirovač. A ja sam jo zezno přece jako jara přečelno čvojka, kiše myslil predáči nešto prajú.
1: Při tým vupraja Juri Koch tež nepříjomné vírnosti. Na kongresu spisovačelu NDR švika 1907 a 80 zničenie vúžiských sov a přírody za vúdobyvanie brunice.
3: A oni hubu odčinujú a ja s druhým tak po smysle prajú, što my dobudžeme, když my tego zubíme. A to by hižo převele tej kritiky, tak so suspytali jeho kvostač, što ešte nie je celé rádživo, za to by oni hižo přeznáte. A všetne, když on je to činil, by to vírnosť čivé, što ešte on písal a što ešte on rozprávajal.
1: Paj Werner Mieškank vo Juriu Kochu, kýž svedčí 15. septembra svoje 9 česačine.
0: A ja, snač je to za vás kvádnosť, či raz knihu Juria Kocha do ruky zač. Júce v úľadku vidíte viace vo jeho živieniu prípadnú 12. v televízii MDR. Čeveče do napo 6.

0: 5 minutino do 6.
1: Nabożne słowo.
0: Magenta Maria Barczowa ze Sernian.
2: Kujżdy z nas je so zawieszcze hižo rozpraszał, što je poprawom jeho nadawk jako kšeščan na tutem svieče. Dobry kšeščan byč nie reka jenojš, kujżdu niedzielu kemši kodzič. Ale reka to, sobu čujeka přes Jezusovu lubovacu utrobu widzeć. Jezus všitkých čvojekov bez vúmeneniu ľubuje. Nedobíme kuždého ľubovač, ale môžeme kuždému přečelne svojo popřeč, posmiok dárič abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modostna k sviatému filmovaniu, vúzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, so bychu ľudžo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošujú vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mjezečujeských situáciách na nje dopominač.
0: Dobraj Maria Barčová ze Sernjan, venadoku a zamovitosti ralbičanskeje vosade.

Také minčinku ešte sonič ležové božu. K tomu poskyčúvam čeladku hučby. Denis Wenzel mě ničo nedrží. Spívam dženca, no. Josefina Vrečnerec to je továšná ria. A? Michal, chceš? Můj dom. Nech se vám derie stává se dom pošestřich, abo hižo derie sone dom do auta zalieze. Mieče dženca rene džin, pjatk dženca hižo je.

0: Nicht mehr genug Projekt, da war die Dopjatka, ein Tisch Elefant, Sauji, a Savis da, a Tisch Sauwa, potom Rikato.
1: 3, 2, 1. Wieder, Wiedermost, a Lunamakangi.
2: Dysch myslimy na čáte ptačky, myslimy dres věča na nazimský votlit ptačiny do jua a jeje naurod na liču. Dysch pak svoje nežděnské končiny severu docpěja, nekotre čáte ptačky tam dále priky a podhu pučuja a jenož při svojim nežděn nevostanu. Pola družinou, že so jeden partner sambo nězdo stará, tamne partner zvěča dále činie a ještě raz svoje zbožo pyta. Nětko su biologojo a zoologoki z Nimskeje a Norvegskeje prýni rastajke pučovanie žonkou ze štelakami a satelitami nadrobne vopkečbovali. A to pola družine, džiš mužik je a vulenie. Jedna so vo družinu, kotraž dotalžane serbske meno nima, kotruž pak môžeme po polským šikvadže Mornel menovač a kotraž Nimsce Mornel Regenpfeiforeka. Mornel je brune, trošku menší hačkus a přezimuje severnej Africe. Na liču potom hač do najsevernejších dželov skandinávijské činie. Žonka pýta si tam mužika, kotrež je jeka vúlenie a svoho modžata stará. Ona sama pak činie dále, zo by sovo přichodného mužika pracovala. Přerezne cí nezda tajka Mornelová žonka na sezonu pelní. Zväčša je odstok mes nezdami kročí hač 100 kilometrov, ale drude žonky tež jacore 100 kilometrov pučuja. Na celú nežinskú sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrov. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onem je s juhom a severom tam asem čaja. Při tym vo sebe na spočatku sezony naliču od nězda k nězdu do severa liča. Požišo bývaja distance mes nězdami kroče a dys so one tež zaso do končinu nauroča, dži su hižo junu byli. Dlešu kvílu přebyvaja žunské Mornele jenož při posledním nježdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu leča jace žanek mane mužiki vyše nesu. Nimo toho dobia so žonky potom na votlet do juha přijetovač a moci za to romadžič.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: Všetky témy znosy mierčin venk, dvimienčin je ešte potom je bydlik nasledom.

0: Što je dole?
1: Oh, lute brune hoki na našem perfektnem travniku.
2: To bić ne može.
0: To bi je knočik.
2: Ladajte to na kajke to upada.
1: Smo se tajku procubrali, a netko?
0: Knočik ničo za to ne može.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pitač?
0: No, von tu pod namjestom bedli. A naj trude se zemje v ulize. Potom nastanje knotvišče.
1: Ale potom je on... Peča ciceči kroč se zemje v ulis. Če odlada nje, přeco te sam sne knotvišče v uživav.
2: My však tisi jenož přes jedne rota jezdime. A ne koncujeme pod kuždy dzień na druhý miestne.
0: Haj, to však máš pravje. Ale knočík je slepý.
1: Slepý? Miniš?
0: No, zobu ničo nevidí. Celé pravje. Haj, ale vážnejšie je, zo má knočík pod zemju veľký labirint kotbou a drbí je převětrič.
2: No hej, potom...
1: Potom můžeme se jenož nadjeť, co on pouze přečině. Pojďte, postrujeme jeho strubiněm.

0: Naposled, Michi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcina.
2: Zarjadovanje vo veľku s prašenjom, kak ma so z ním přichodže vopkadžeč, je čara večo kočenje silne diskusie vúvabilo. Sakskej ma so však zakoň zmenič. Na čísku CDU, SPD a BSV stej, co ma veľk status regulárneho živého zvierača dostač. Na diskusii vopčili so tež sakskej státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane su do načiska zakonja mezdrujim nuje pravidła za veľči management, fleksibelnije hontvarske čase a nuje zarunanje za škode přez veľki. Na zarjadovanju žadachu se hajnice predevšim spešnejše rozsude a krutše puče, deše veľk vužitne zvierjata torhau. Letuše žne medu su za čvonu sapske pčulnice z Vulko Džila zakončene. Kajž zdjeli předsedka Katrin Matkec, bichu vone regionalne jara rozdjelne. Andrea Kešce nas nadrobnostčemi.
3: Mier zdrujim nemožachu pčuvarjo z Kruščic, Pančic-Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žneč, dokajž nebe tuta dost kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvarjo lica snadniši. Serbsku pčulnicu zabira tež aziatski šeršin, kotry so spišne rozmnoža a kiž muže cive ľude pčulku zničič. Dotal je sakske jeden taký pád znate. Tuž tež serbsi pčuvarjo na to dživaja, hač jeho našich končinach nevuladaja.
2: Za pčuvarjo je netko čas do zimskih dživu pšenč, k čemuž svuša picovanje a zastaranje z medikamentami přečivo varua roztočam. Srpska kultura ste dženca središču mjesobne vumjene v Vojerecach. Potestvom Srpski puls setkaja so zastupero kulturnych a kupanskih zaradnišču a vumjuce z Sakskeje Braniborskeje. Kulturni fabrice chceja votem vuradžuvač, kak mua so srpska riječ a kultura sposredkuvač a kak je možno tradiciju a modernu ze sobu zjazač. Ve tutem zvisku predstaja projekte digitalne formate a nové ideje za modých ľudí. Mediovatúra studia Lišky ze Smerdžacie je so čera v Ruženče zakončiva. 200 zajímcov je si v minenom aj týdženom aj na 4 stáciách medie odkryvo a so vúspytalo mes druhým s podcastami. Kajž zdjeli mediuje pedagoga Štefan Gedek, su z rezonancu viacač spokojom. Predovšim generácii nad 60 letných je so poskytk jara dere přiuzav. Oni prošachu vopomoc s šmoratkom, laptopom a dalšimi technickými nastrojemi. Přichodných týdženjach projekt mediuje ture vuhodnoča a vo možnom pokročovanju rozmysluje. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažemang vo srbsku riječ. Piaty raz chce přepodač myto Mine Vitkojč. Vitkojč jednotlivý v osobe, dôrstvu abo institúcii, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vúviče delnosrbskej riječe zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborské za náležnosť če Serbu Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom vúvedomič, zo ste serbská rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžiskej identity a domizne. Myto je dotirované z 2.

0: Tak, mez nimi uľadova nesem. A nimale bez vúzačne mužojo. Mez nimi hajnice, ratario, zastuperio, zjazka v obsidžerio lieso, zjazka vôcu a kozu, hojntverského zjazka a vizotiš politikario, miestrujem tiež sakský minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch a tiež zastuper krajného předsedstva NABU. A runde tu nabud und da bische se durch da naposkat chera. Bis rechisch zu wechera gotrisch bu wat CDU organisowane stiesche nue nachisk sakonia CDU, SPD a BSW. Dunma sags geheunfers geprauer nue musiasko we moriado an jo pschimiric. Welka su mestem nasiasko we runinje do heunfers geprauer pschusali. Sakska ma netko miesto im radovač, gak plane welčo managementa vupadaja a gak môže hojntva praktis zu wot bižeč.
1: To reka veľk ma so braunis z silnišo z normálnym živým zvierečom stač?
0: Hej. A CDU je vúrazne vo vopstatku managementa z pravé miru rečova. Vo sebe zajímav pak by, što sú hojntverio sami prajli. Voni čuja so za zamovitošču za veľka ketro sami. Sú tiež konkrétne pšeča zvúraznili, miestorím kruče puče. Jako příklad si rekli, když ponželu ráno zvěřil mordve na den du a faruc zvěstčí zobyto velk, potom nima se hakle jacere dny du přes šelake zářady průvač a štvortka bo pjatk potom přes voku a puče go za cíle nedač. Žádanie by hýšče samsne džen rozsud tvorič moc.
1: A če hodla, praje hojntverio, so treba je vone tute spíšne rozsude.
0: Dokelž vyča so sami pod čiščom. Je so samo votorene votem rečovo, so maja hojntverio strach pred vosobinskými konsekvencami do švelka zacela. Voni boja so nadpadov od přivísniku velčo škita. Vod hostčiku na lesných bučach, hač k znožom rozkávanym autom v obručam, maja šo za realistické a súdrie taktiež ižo doživili. Tiež pred problémami za svojbu, abo v obškodženiam v hojntverskym revíre so boja. Politika hajnikam Čorného Petrada, tak sú to rekli.
1: A što načísk zákonia k tomu mini?
0: Najvyšší hojntverský záriad má napríklad plány managementa nastajíč a pastvišťa postajíč. Nimo toho vutvoria vúrazne možnosť hojntverské čase za veľká flexibilnišo riadovač. Samo až do 31. decembra. Ale načisk neprají, zo smiesto přichodne kúždy veľk, kúždy čas celič. Konkrétne umenenia vukadžia ze zjazkového prava a dalších riadovaniu.
1: Katka Pöpelec je sočera večer na diskusii vo veľku vekočinie v obdželiva a za vás zimava. Dobranie přeje Serbský rozvoz. Cimienčine hišče potom je cibedlky nasedom.

0: Mit mi činohe dorset miche.
1: Wort čin. So dženca rano reči. A što čitame v novinách?
0: Letuše hoce lečo pači Nemsku njede 6 a 30 miliardu euro. Tole je analýza Greenpeace vuniesva a čím intenzívnišo rozmysluja tež a vo sebie v miestach, s kotrými napravami moli tomu dopomač zo nadejn do ľudžo viace kvotka a vočerstvenia. Blanka.
2: Hej, aber konkrétnych přikvadách Zorilc, Lubi, Žitava, Budešin, Pisar, Dženca, Sakskich, Nujnach, Šako, a to je jeden z pozadku nastavka, vuskutkuja so horcota na kuncu tež indirektne na zadržene ľudži při napríklad nakupach. Rečnik Drežanskej remyselnické komory rekne, zo spadujúce ličby kupcu v obchode a vykovariu vorožuja, tož přemysluja viacore tež o tom viacore hodiny přes připodňu napríklad svoje v obchode začinič a za to votorenské časy podleši čač k 22 hodinám je tam zdžila samo reč. A potom so však šnod leši čas reči, tež tu ve mieste, tež budeš in treba viace zeleništu, parku, štomu, připuču a tak dále. Po také možnosti so tež vody napič, za žive zelene fasade vabič a ľudži nic jeno pohoňovač, ale konkrétne tež přitem podpirač, tež to je také žádanie. Viac čitače ve dženznejších Sakskich Nujnach.
0: A Hamburg napríklad je hižo dobre kročele a kroky je ve tutej témie show menúce nic zaplestrovač miesto, ale tak mienované vodplestrovanie. To reka vodčinič poniny, džiš je vopravdže plesto a vohinajší beton ha tam nasadžič napríklad kvitky, štomy a druhú zelen. Cimičine do sedmiche.

0: Jutze prenja sobota septembra časa mesačne vulatko, to je tunkroč vosebite vusovanje, kajš se mam težiža přeradživa menuce, je to jubilejne. V septembre 2021, před 25 letami, bi honio serbski televizijne magazin prenji kroč vidjeć. V jucišim jubilejnem vusovanju pak punžetež vo dalši jubilej. Juri Koch sveči sreč mesaca svoje 90-čine. Milan Grojlich, manjetko hižo nekotre vuhezki.
1: Hač si jo knihu za dorosčenih a dječi, abo zdjeva jako serbski rozvozonik, publikum znaje Jurija Kocha jako vubirneho vopkeč buvarja. A jako šibovca, napšikvat v satirijskim kučiku denjo serbskeho magazina Vužica.
2: Prima, prima. A to je ten telefon. Žeš ten ministerprezident přece vova. Halo?
1: Rozsudžat se za jeho puč bie zo čele mačieho po džičatstve v rokach 1947 na serbský gymnázii do Varnočíc. Pozdíšo vopetá Juri Koch serbskú rozšerenú vyššiu šulu v Kočebuzu a studuje lipskú žurnalistiku. Potom započne pola serbského rozvosa. Jako vobľubovaného reportera je jeho tež Werner Mieškang zeznal.
3: Nekak smo jo so zetkavoj a do rozmov prišvoj a on sa prašal, že ač nebych ja mi jo zajem za rozvoz o dživo, takiš ja čak vodama hona sapsa, za šule dlena sapsa se navukno, a teda je išče kujde redaktor dobijal v obje sapske reči, v obknežič, so bo on nedželu mu vusovanja činč, nemeča moderirovač. A ja sem jo zeznal přece jako jara čečelno čvojka, ki še myslí o predáči, než to prajú.
1: Přitom vupraja Juri Koch tež nepříjomné věrnosti. Na kongresu spisovačelu NDR švíka 1907 a 80 zničenie vůžijských sou a přírody za vůdobyvanie brunice.
3: A on je hubu odčinil a ja s druhým tak po smysle prajú, što my dobudžeme, když my tego zubíme. A to by hižo převele tej kritiky, tak so suspytali jeho kvostač, što ešte nie je celé rádživo, za to by on hižo přeznáte. A všetne, když on je to činil, by to vyrnosť čive, što ešte on písal a što ešte on rozprávial.
1: Paj Werner Mieškang vo Juriju Kochu, kiž svedčí 15. septembra svoje 90-čine.
0: Znači je to za vás tiež raz kvádnosť, si zase raz knihu Jurija Kocha do ruky zač. Júce v úľadku vidíte viace vo jeho živieniu pri podňu 12. v televízii MDR.

Wotnožka Rěčneho centruma Vítaj ve Kočebusu je wudała nowu wučnicu za do rozčenych kociš delňo sapsce vuknu ze knihu, šo jasne a jeden, maja započatka jonitko nube zakvat za start na zimského semestra ve šuli za dolňo sapsku rěc a kulturu. Vučnica je nastała na zakvadža honio sapsko wudača a měri so na komunikaciu ve všednym dňu. Ze spříručku môža so zajmce na pôvania za certifikát a jeden z hromadného európskeho referencného rámika přihotovač a na předajn sukní miezdujem ve kultúrnej informácii Lotka ve Kočebusu. Dživič minčinou do napovasemiche.

0: one.
1: Vi. Vida, vida most, a lunamakanki.
2: Když myslíme na čáte ptačky, myslíme dres večer na nazemský odlit ptačiny do juha a jeje naurod na liču. Když pak svoje nižděnské končiny severu docpěja, nekotre čáte ptačky tam dále priky a podhu pučuja a jenož při svojim nižďe neostanu. Pola družinou, kde so jeden partner sambo nězdo stará, tamne partner zvětša dále činie a hiště raz svoje zbožo pyta. Nětko su biologojo a zoologoky z Nimskeje a Norvegskeje prýni rastajke pučovanie žonkou ze štelakami a satelitami nadrobne vopkeč voali. A to pola družine, kdež mužik je a vulenie. Jedna so o družinu, kotraž dotažane serbske meno nima, kotruž pak môžeme po polským šikvadže Mornell menovač a kotraž Nimsce Mornell Regenpfeifer reka. Mornell je brune, trošku menší hačkus a přezimuje severnej Africe. Naliču potom hač do najsevernejších dželov skandinávijskeje činie. Žonka pýta si ta mužika, kotrež je jeka vúlenie a so močata stará. Ona sama pak činie dále, zo by so vo přichodno mužika pracovala. Přerezne cí nězda tajka Mornellova žonka na sezonu pelní. Zväčša je odstok mes nězdami kročí hač 100 kilometrů, ale drude žonky tež jacore 100 kilometrů pučuja. Na celú nježdžensku sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrů. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onem je s juhom a severom tam asem čaja. Při tym vo sebe na spočatku sezony naliču od nězda k nězdu do severa liča. Požišo bývaja distance mes nězdami kroče a dys se one tež zaso do končinu nauroča, kde su hižo junu byli. Dlešu kvílu přebyvaja žonské Mornelle jenož při poslednim nježdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu leča jace žane kmane mužiki vyše nesu. Nimo toho dobia so žonky potom na odlet do juha přijetovač a moci za to romadžič.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
3: Informácie znosy pred so piatk, Mirčin Vink.

0: 4 minúčine do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Adžinca Maria Barčová z Sernian.
2: Kujždy z nás je so zavešče hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšesčan na tutem sveče. Dobry kšesčan byč ne reka jenojš, kujždu nedželu kemši kodžič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovacu vutrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez vumeneniu lubuje. Nedobíme kujždyho lubovač, ale môžeme kujždemu přečene svojo popšeč. Posmiok dárič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modosna k sviatemu filmovaniu, vúzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, so bychu ľudžo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošuju vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mjeze čujeských situáciách na nje dopominač.
0: Dobre, Maria Barčová z Sernian, v nadoku a zamovitosti Ralbičanskeje, vosadem.
3: You can call me

Tyž do poslednje hodine dženskšeho rania od 8 do 9 převodžame vás s hudbu. Stani hymn plova ze Zgokojc strubí přeje dobré ranie. Ach, to je klasiker. Evergreen v savským rozvozu Horca Vútroba měčin veclich. A spodžiune začuča má skupina

0: Čas sa 29 po 8.
1: Polícia z Gili.
2: BWE Vodže kontrolujú u zastonice sredovečo 44-letného šoféra, za ktorým šiš odliši čas pýtaja, dokáž nemôžeš von zumu zapvačiť, ktorúž je Niemc dožne dojezechu jeho dojazdva. V noci na čeroši štvrtk bychu neznači na 4 na brakovanišču Rödertal viacere plány nakvadných auto v obškodžili, so bychu zatom ladač moli, što LKW takhle transportuja, a z jednoho nakvadného auta pokradnuchu potom co paletu buňaco kofia. Keľko škode je celku nastavo, nie je ešte jasné. Na vonkone Laus geht u vemešče, dojenže sredu popodňu kvopkadnemu nezbožu je na 21-letná vodžaka Audija chceše nalievo odpočiť, pričímž ju jedne napřečo přijedúce auto tiež nimo pušči. Vodzade pak přismali kolesova a prasne do auta žone. Na zbožo so je na šlochce zraní vec na škoda 2000 euro, čovečacicilietne kolesova steješe pod vlivom drogu jeho zachus sobu do korunie zobychuje mu krivotu zali. Sredu do podňa napadne zastonikam na A4 Baladrežan BMW, kýž biekajš z Vestčichu v noci na vútoru v Porensko-Pfalce pokradnene, jako chcuchu šoféra zadržeč, stupitu na pun a smaleše na smer Zorelc dale, na Porchovské hore šmurne sovun auta z Litovské a pola Vosporka v opuščivun potom autodrohu, policia nedom za ním, nedaloko Vosporka z jedže BMW do slepie hase, přeloma put a skončne zasta na úce. Policia zamo bujského šoféra, kýž steješe pod vlivom drogu zaječ. Škoda na BMW-u 15.000 euro a škoda na policajským vúčini 1500 euro.

0: Što je dole?
1: O, ljute brune hoki na našem perfektnom travniku.
2: To žela bić ne može.
0: To bi je knočik.
2: Ladajte to na kajke to upada.
1: Smo se tajku procubrali, a netko?
0: Knočik ničo za to ne može.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pitač?
0: No, von tu pod namjestom bedli. A naj drude ze zemje vulize. Potom nastanje knotvišćo.
1: Ale potom je on... Peča cice či kroč ze zemje vuliz. Če odlada nje, přeco te sam s ne knotvišćo uživao.
2: My však ty si jenož přes jedne rota jezdime. A ne koncujeme pod kuždy dzień na druhý miestne.
0: Haj, to však máš pravje. Ale knočík je slepý.
1: Slepý? Miniš?
0: No, sobu ničo nevidí. Celý pravje. Haj, ale vážnejšie je, že má knočík pod zemju veľký labirint kotbou a drbí je převětrič.
2: No hej, potom...
1: Potom můžeme se jenož nadějet, co on pouze přečině. Pojďte, postrujeme jeho strubiněm.

Rodzina Čiskučanka Ingrid Rakec nepak šitko zvotovona spiva minčinu po cibiliki nađevič. Kak hodžite so srpska rič a kultura živje dale sposredkovač, to je hesvo dženca ve Vojericach. A kak môže Hornio a Delnio Serbia hišče lepi Roma džedživač, o tom môžeče dženca ve dialogu vezo diskutovač. V Vojericach v tamnišej Kufa kulturnej fabrice odpoši ponia dvima je hač do večera sedmich v útrobnešče prošení a júce ponže tam mobilne dále menujce s celým dňom dživarničko a programom tež s kulturnými programami s serbským spivom. Café Olé nerekaše jenož přetěženiom tu v mieste, ale reka dženca večer tež napo vosemich v vulkým šunovie, a to v tamnišej tkalskej šuli. S zabavnými melodiemi 19. a zážneho 20. listotka uviedže vás Serbská komona Filharmonia na posibite festival menujce, no jako bychte byli ve Sevilli, ve Barcelonie abo ve Parizu, potakým tam dostanete vienč kvalčiko, serenade, polky, operete, to všetko dženca ve vulkým šunovie, ve tamnišej tkalskej šuli, tak môžete si tamniše domske tiež ešte raz vobladač. No hoďže sú z NDR-ského časa, bo si byť ešte trénia dojšli nám domoj. Slibovne biskupské jubileje v Drežďanách, tu nesvedčí biskup Heinrich Timmer-Evers, júce sobotu slibovne jubileje svoje biskupské svedčizny. Kemše sú na pojednačech v Drežďanskej katedráli, na ňu sú šíci přeprošení. Doječte si tola rastiš na viesne svedčin do Drevco, zromadne svedčič, kultúru doživič, reka júce, abo tež ve Lubosču. Tam maja tež júce a nedželu viesne svedčin a júce zmia tam napšikvať přeladku starie ratarskeje techniky od dopodňa jednačich. A to si zvážu riec, to nekotrho škúli tež vábi si vobladač ve Lubosču. Cimenčine pod cibilky Ginačevič, dobrane, přije srbski rozvoz, Helena Hiduškec spiva zubjene spiv.

0: Fetch mi čino do čevečišia.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Barčová ze Sernjan.
2: Kujždy z nás je so zavešče hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšešťan na tutem sveče. Dobry kšešťan byč nereka jenojš, kujždu nedželu kemši kodič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovacu vutrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez vumenenju lubuje. Nedobíme kuždého lubovač, ale môžeme kuždému přečelne svojo popšeč, posmiok darič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dož džich jako modostna k sviatému filmovaniu, vúzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, so bychu ľudžo tebi činili, tak činteš im. Přeprošujú vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mjezečujeských situáciách na nje dopominač.
3: Dobre, Maria Barčová ze Sernjan, venadoku a zamovitosti ralbičanskeje vosade.

0: balón.
1: Nie som balón, ja také nic. Miro Jaroš, to byl to je jeden svobodský muzika, kenša tam im. Legin znáte za jeho modernú žišecu muziku. Tvojko nesčo veci byli ve Lodze, v serskej kultúrnej informácii, v serskom domie, v Hošobozu. No jo, ja dajom vám všicinu tam zasi raz hlš. Coraz sú tam prezentirovali imageový film, co dajo serskýho ve miestče. Ten film nepokazujo jano serské tradície a drastvo. V srežišu stoje lúža a institúcie, ktorež serskú kultúru predpierajú. Lodka jo iniciirovala ten film, peneze za film, jo dava za vošpa za serský Lud, Milina Štakova, Groni, až venikšie, a pogresči vechaše buso vyžili, kak viele serskýho mežo v miestče namakáš.
2: Lodka jo už dvojkoletne tý ideu miela, až my chceme neco za turista a také za Serbu neco vo Serbách pokazáš. A v leže z tý advážaša sme skoncne ten projekt zachopili a nakoncu máme riedny film v nemske, v polske a také v engelske rece vo Serbách v Hošobusu.
1: Ja, film 3 aus 7 a pičko veci minuto. Autor vidia jo Bernd Koritz, ven groni až jomu neho laško bylo. V tom krotkem casu tu bogatosť serskie kultúre pokazáš.
3: Es ist eigentlich nicht möglich, weil die Stadt noch viel mehr bietet. Der Film ist als Touristeninfo angelegt und wir mussten das so komprimieren, dass wir einerseits die Breite zeigen des sorbischen Lebens in der Stadt, aber auf der anderen Seite den Film nicht zu lang machen, weil der läuft hier unten in der Lodka und die Touristen, für sie ist es nur eine Info, die wollen gar nicht so tief einsteigen.
1: Na toga možo se ponešti stáš, also čo teke napnite, den Film co dajo serskýho ve miestče mogu sebe lúže ogledaš vednenta v Lodze, v serskom domie a teke v internešte.

0: Jo, Anenta Opetajša vašo pratijo Larisa Kabešojc ma pokazki za koins tijenja.
1: Servus. Tek ten koins tijenja dajo wiele zajemnych zaredovanjo v Vúžice. Jana, musíš o nieco upytaš? Już pietk máš myšnosť, nieco zajemnego doživíš a přitom tek vašu vedu v povieści obnovíš. To bužo v Belkovach při živadle při čuze. V obcas jatnogožinského celunovania zgeniošo šikno v Nikusa, Budnika a Přespodnicu. A teke per živadle stoj dobre rozviaseldenje na programje. V to stará se kupka Kula Bula z live muziku a reju. Kaž sčo gvodne per rejovanju, mežošo buffet vet grilla peživaš. Vedjest z cownom jo Sega 60, Napo 70, aber Sega 70 při zelenym rožku v Berkovach. Tikete dostan jošo pet 03-5-6-03-6-7-7-8. Pietk maša hyšti drugu šancu za ubierne rozviaselenje. Za to musíše do Chožebúza, do prijatnega koncerta tovaristva Jazz Forum e.V. Muzikaliski duo Ledazo, to stej spivarka Lena Hauptmanojc a gitarist Dan Baron, za te obkúzlováš přísluchárie ze žánrami jazz, pop a chanson a z brazilskeju muziku. Podľa muziky je také kino na programne, film History of Sound na veľkým płachše. Ten pyšne kultúrne viacor zachopijo se Sega 70. Tikete płaše 15 euro, z penižením 12 euro a 50 cent. Sobotu mám veľa ideo za zájemne koniec týždňa. Debsku je veľký kokot. Retaje a žoča umarširujú na počích při pomniku do smiera svieženísča. Potom je južo cas za ubežovanie v titul krála. Za celú familiu je nieco připadla. Vedpoudňo bude Žišice rejovaňská kupka serbské reja pokazáš. Viaco bude hyšší vece rejovanie na svieženísču za 3 euro zastup. Hyšší vece kultúry bude celú sobotu v Verjecach. Kultúrna fabrika ugetuje event Subsorb Krotko a Svodko. Vecega žasešich vecakajo vás pyšne program a srežiš šupšašanje, co jo serbská kultúra. Votegrono pödajú napríklad nekotáre workshopy k serbskej drastbie, serbský wiki s umiejstvom a drastvu, krotkofilme a diskusie. Přibydla stej mňazo drugým umiejcovka Kristina Grecova a filmaka Grit Lemkova. Muzikalisky vierš na povesemich jo koncert muzikaliskej kupky Kula Bula. Potom sledujo koniec s bývaním až do polnoc. Zastup jo darmo. V Janšojcach jo muzejová noc. A to groni v Sega Pieších až do Sega Živieščich viaco, mežošo v Serbsko-Nímskem domovnískem muzeju Staré Rúcnikársko live doživíš. Predný dybk na programie jo koncert v cerkvi Sega Pieších. Druge Wierszki sú vesebná pšegledka mode, kore a dujerská muzika z Janšojc. Kaž, co šo doživíš muzejová noc, teke môže šo to dešná. V rámiku Vúžeskej muzejovej noce ugetujo domovníský muzej Irský viacor z triu Pabala Pab. Zariadovanie je v Sega 60 až na Sega 90 viacor. Zastup vaši 2000 euro. Tak nežlu je ogled v dešnje dobra idejka. Sega Čech vytvorio v Domovníske muzeju nova ustajenca, ale snu papa, všikno jano papa, Gregor Klim převežio na akordionje. Všikno informácie teke namakajoša v internete pod rbb-sorben.de.
0: No, pogledam veľic, púša teke Vjedro za všikne tepšie do zaša.
2: Vjedro.
0: Tak, šopo, ako pere, připovedžone žinca nevodujo 620 gradov, groni vjetrova připovež za pezne vedpudňo, ale teke mecne večbužo a deštova frontojo južo duce a dojšpijo ved druhýkogo viacora v Úžicu, teke pogrimio možno až do noce mežo se padaš, viče dla toho čoho zimnej bužo nekak 20 gradov, to podňa bužo svinsne, za vedpudňa jo dalšne dešč připovežone a neželu bužo zase sucho. Oh.

0: na náš nieželský program radio, co ma ešte pokazáš, tam slyšíme ved Görno z herského projekta Domoj. Diana Šecová, naša nieželská moderátorka v jeju Švici.
1: Podobne našomu dolnosárskému Zorja projektoju uknio pla Domoj rono drugi lietnik obželníku Gornosársku riec.
2: Ja voknu sárbsco, dokáž môj muž je sárb, môj ti čiči tiež. A ja tu rečeč sárbsco za moje svojba, za moje čeče.
1: Žasíš ľuži majú tam letosa a vrni sú ten týždeň z riadu svišili povojcu svojho úcabného lieta. Julia Hrišina jo s mikrofónom podľabila. Nic jano v Gornej Vúžice mogu derje svišiš, ten konc týženja sviši smogorjo svoj vesny jubilej. A přitegož pje gledame do staviznos a do našego rozkvosovego archiva.
3: V leše 1807 a živé žaseš jo voda samo či raz te vuky a pola do jadnučkego milickego jazorišča přemeniva.
1: Z casa před 60 letami máme obšurnú rozpšavu ved Ericha Vojta. Bože svovo nebužo fielovaš, aktuálne povestči a my gratulirujeme neželu našim narodninárkam a narodninariam týždenia. A na zachopienku sme zase pri našej radiovej familii. Budyšove pržovajú spomínania na riedne dovolové cas. Potakem, jo za kúštego neco podľa, ja by se v jaseliva gabe zašaltovali. Neželú vecega jadnastčich usčevajú gornosárske kolegi z Budyšina a na pojadnok som ja za vás hove studiu v Hošebosu.

0: Platz. Chez Kotre, je n'ai pas mat. Ja noc, a po povrchu šišina v šuži. Ja posluchám žensku, to se spania zbuži, sedaloko, krimoco, krotka a pšisko.
1: Zvyšo, kanune, juž fronta je blízko, a z níu koniec vojny.
0: Tuj naletne večík, však účova zbita, po dužici dvoj.

0: Na náš nižecký program radio, co mi ešte pokazáš, tam slyšíme ved Görno z herského projekta Domoj. Diana Šecová, naša nižecká moderátorka v jeju Švici.
1: Podobne našomu dolnoserskému Zorja projektoju uknio pla domoj runo drugi lietnik obšelniku gornosersku riec.
2: Ja voknu serbsco, dokež môj muž je serb, môj si čiči tiež. A ja tu ričič serbsco za moje svojba, za moje čeče.
1: Žasiš luži majú tam letosa a vrni sú ten týždeň srjodu svišili povojcu svojogo ucabnego lieta. Julia Hrišina jo s mikrofónom podľabila. A nic jano v gornej Vúžice mogu derje svišiš? Ten koniec týždňa svieši Smogorju svoj vesný jubilej. A při tegož pie gledame do staviznu a do našego rozkvosového archíva.
3: V lešie 1807 a živé žaseš je voda samo či raz te vúky a pola do jadnučkego Lilického jazorišča přemeniva.
1: Zasa před 60 letami máme obšurnú rozpšavu ved Ericha Vojta. Böže svovo nebužo fielovaš, aktuálne povestči a my gratulirujeme neželu našim narodninárkam a narodninariam týždenia. A na zachopienku sme zase pri našej radiovej familii. Budichove pržovajú spomínania na riedne dovolové cas. Potakem, jo za kúštego neco podľa, ja by se v jaseliva gabe zašaltovali. Neželu vecega jadnastich usčevajú gornosarske kolegi z Budišina a na pojadnok som ja za vás hove studiu v Hošebosu.

Naša muzika tyženja stoi ten raz na mjenju mjaza narodnego dnia indigenych žinskich a žočo sveta. Žinca pelgledňome do Indiskeje, tam je wiele indigenych luži živych, jim se kroni adivasi. Veni nesu jaden narod, ale jim přisłysza wiele ludu a rodu. Ich krajnišćo je obkrozone přes velike projekte tva gasinskich nasypov a udobywanie zemskich pekwa do vodio cesto ugnate a su nuskane su uparaž do miesto, žasiš milionu adivasi bydli miastem ve slams indiskich metropolo a za ich interesse a přešivo znicujúcim velikim projektam angažirujú sa organizácie a jednotlivé luže. K ním sluša znata indiska spisovašelka Arundhati Roy. Vena jo se teke zasažova za to, aby indigene mogli vestaž ve svojej domoni při rice Narmada. Na koncu su tam museli zase štouzenty familie spuštiš svoj kraj a svoju gelu tla gasenského nasypa. Muzika tých adivasi a žinca žil bogate je indiske kulturne krajine. A naša predstajenie v tej indiske muzice to je zase pregované přes kšuše formalizirované a naregule vizane systeme der klasiske indiske muziky hindustani, ale cevo hinakša ako ta tošta muzika, jo ta muzika adivasi. Veni su kradu zvizane z naturu a z gelu a na jednom boce se vena dali dava jano ustnje, a už je toko jo vena ve obse ženstvje z groma ženstva, a to groni zase ta muzika ta nespuša im jednotlivemu lužaju abo komponistoju, a kaž veni muziciruju, pon ne dajo veci rozdžil mjaze muzikarjami abo publikumom šikne cynje sobu. Jo, a kak tindac to kvince, to svišime nedo.